0: po zahradě. A jako už jim manželí učí jezdit v autě, třeba jakoby na
1: Tam, kde se smí,
0: parkovišti, kde
1: ano.
0: se smí.

0: otázka jako na mě, no. Jak se s tím vypořádávám já.
1: No.
0: Tak já se s tím vypořádávám poměrně velmi dobře. Ne? To, že já jsem prožil dobu, kdy jsem byl

seznámení těch lidí, kteří prostě působí v absolutně různých zónách a přinesli si prostě ty svý nápady a byla tam prostě cítit ta energie a ta chuť.

0: pramáti všech můz. Zaspívej mi.
1: Proč se až tak moc o tom nádraží neví? Protože ono, mnoho lidí, když se vrátili a přežilo jenom 10%,

bylo tak jako zvláštní, že jo, trošku taková náhoda, jak se říká, že člověk se dostane někam a ono se to pak jako posune celým. Možná bys dneska řídila světo

0: No, ale ty jim ale řekneš, co se bude dít,
1: Nebo
0: jo?
1: jim řeknu, co je možný a co není možný, jo?
2: Tak po Alici se říká, že zahraje všechno. I když se mouchy vykakají na papír, tak ona to zahraje.
1: To zase
0: a ty
1: ne,
0: to obehraješ jakýmikoliv...
2: Já, já, já, já, já, já, já, já,

0: volebního boje a rád si s tebou připiju, až to všechno dobře dopadne.
1: Já ti ještě jednou děkuji za pozvání i za přání.

která napsala několik odborných publikací pro zastupitele, jako právnička vždycky říkala, to je strašný, já ji budu citovat, to je strašný, jak někteří ty lidi jsou blbí a jdou do zastupitelstva a neuvědomují si, co mají za pravomoce, ale i za povinnosti, ale i za

se. Mám jednu takovou otázku. Co bys chtěla, aby bylo, až jednou pod tou vizitkou nebudeš mít

jako k městu Hluboká. Město Hluboká začalo být od toho druhého, třetího a dalšího volebního období úspěšným městem, co se týká jeho rozvoje.